0: Na tajki trabi so snadź dźensa wo sebje nichto škuli takle dopomina, šako mamy dźensa 13. augusta před 5-6 letami je so natwariła murja. W Berlinie so to započało. So do mienšinu popečiche a přimnije Matej. Matejo, dokal to ju dźensa rano pobježi. Vitaj.
1: Dobranje. Wonu temu so runi, že narěčava tva murja dźensa před 5-6 letami je so zaju. Wot z jednoho dnia na drugi nie nichto wiace prostsze tak tam a sem mou. Andrea Kiszcena je z pomocu našeho archiva zestajała dopomnienki na tedy a nimo toho sme se raz prašeli, što by je modzina poprawom vo Berlinskej muri. Hoj, dženca môžeme so tam dovola podać, gdzieś chceme, tola za to, što z nás je lične dovol najskerie, bohužel hižo nimo, ale s kým ježdža ľudžo z cova do dovola? Přeco s partnerom, abo svojbu, abo tež raz s přečelemi, to sme so tež prašeli, vodmu vyspešiče za 10 menšinu prvný raz, a informácie ko vokovo téme škýt dátov šuli sme tež znosili.
0: A netko slyšíme nedom do Lipu, pokažat su z Prištiny, jako mała holca přesedli, šak so je svojba do Londona, potom pak přeživí ona zaso vele let svojho šulsko časa v Prištině, zvodkeš so potom zaso do Londona nauroči, ona pak je kože leto jackroč Prištině a organizuje tam tež nesmierne vulky koncert.

0: Pečočin 19. je 10. augusta. Lečo, te kneži ma na zaso kruče horši znamenča za nekotre dny to takle budže. Haj, a za šulerju a šulerki to skonča so netko lečne proznine, bonže ludže zaso loš, los. Haj, a za to, što z vas je s tym snač lečne dol najskere bože tež zaso nimo, što už pak ne je od šulskih proznin odvisne, tun se snano netko, rune netko išče nedže dojeđe, ale s kim jezdža ludžo poprom z cova do dola? Přeco s partnerom abo svojbu, abo tež raz s přečelemi? A je vam při tym komfortabelny hotel lubši, hač jednory stan? Helena Smolic je nedawno niekotre wosy zezbierała.
1: Za DDR czas nie jesteśmy tak do dola jeździli starszymi synie niż dwa razy, bo tak boli to by super. Ze sprzeczelemi są te boli, jemu są te boli czeskie, to by jara napiate, dokie smo ponad jakom stanowani jeszcze boli, a tam sa sobą dostał, a ja idzie stanowanie.
2: Z przeczelami, albo przeczekami ja jeszcze nie jestem żeniwe do lubo, ale ze swojbu ja spytam za miecza junu w opleto do dola sobą jeć, raczo do zimsko dola we februaru, potem starszy czynia z mojej małkiej sotru, znano jeszcze we leczu, jen małki trip nidzie hin.
3: Ja jara rady sam do dola idu, to tam sme najfleksibilniejsi, to może czynić też jak cud, spím, kde je jemnost, to je za mě nejpříjemnější poprom.
4: To je tak, abo tak, also, já ty ráda ze svojbu jedu, ale to dávě, ty dole, když jen ročo s přečelnými popučuju, kaj například zimský dole, zase jen mají ve jené zromadnosti popuču.
5: Přesto za já nejsem še ženy s přečelnými dole, bo abo chenike sprinne prajva svojbu. Ale ja si musu do so dobro přečelne nanka, ja pon se to vezo může celý zmenič.
6: Ja chci radšo sam dole do dođom, takže tam musíš také cool vice doživíš, nebo přečelne zeznáč. A ja bych pohled také na kombinácie se skus také stanovanom ku šponti, a potom ten dobrý hotel, kde se dostanu z
7: Ze se starou bu stanovaná jsme mu von. No, ale ty nic, also nejka all inclusive to nie je naše. Musí radšo níže potom jenu hospodu, když jen sam zastará, abo halt nič jako snědě, nebo taky nešto podle.
2: Stanovač, jste ještě na moje liščině, že by rád činu také, ale vy za hotel je všetce rejnčo by prajo, ve hotelu se nucká, čupoče.
3: Jižo, já celé kruč stanova učiš o svojbu, jako džičo, mesem jac nic tak ráde, dokéž já šun jen vyste komfort šun ráde ve dolu mám.
0: Komfort, abo je ničce stan, pak sam, pak se svoj buki ba s přečelemi, vona věc za nekotredne držou, ale nic

0: Štwórt grano, 10. augusta a netko je na pošesćech.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranje. Serbska wyszaszula we Worklecach za jej z nowym szulskim letom pilotową fazu za nowy koncept uknienia. Andrea Kiszcena ma nadrobnosće.
3: Šulerki a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s medijemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrč leta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fazu nového koncepta su so vúčerjo tutun tydžen, jako su so na nové šulske leto přihotovali, hišće raz intenzívne zabirali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tym na vúžadania dženstnišeho časa a nadžieja so, zo z novoriadovaniom dječi lepje vuknu a se tiež same lepje pomhač vedža.
2: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Štornače młodych ludzi z Hornej Łužicy wobdźeli so wodzęcniša štwórtka na Litušej akademii komorno-hudźbneho swjedźenja Hornja Łužica. Zmeja 4 dny wúčbu pola wúznamnych docentów. Mjez akademistami staj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kašec. Wobaj wopyta taj budyski serbski gymnazij. Kurs za młode hudźbne talenty na Rodzie w Rodziszczu nawieduje čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazwučowanu komornu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedźelu z koncertom w cyrkwi w Barče. Radworska gmina je njeušednu juristisku čajncu dobyła. Kajž wjesnanostka Madeleine Rynčowa gminsku radu čera informowaše, je sakski zarjad Drježdżanach dovolił, zo smětež gmina być sobustav energijoweho drústwa Vitaj. To by się budyski krajny zariad miesace dło odpokazał. Loni założone energijowe drustwo bierze zastaranie z Čopfotu a milinu radworskiej gminie do swoich ruku. Dotal je hižo niedzie 70 obydlerjów z członom. Tež gmina drustwu nitko przystupi, dokaż budu so komunalne tvarenia, to runia drustwu wysyci przyzamknić. Župa Andrij Zela v Vojorecu chce konc augusta čornym kumcu pomjatnu taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domje připravić. Ju chcedža ve obuku opomnjenského zariadovania odkryć. To zdjeli předsedstvo župy po svojim čeravšim posedženju. Nimo to planuje za 9 a 20. augusta kubansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občinniku přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovskej drasty krabatúmenie. Na Karlovej univerzite Praze je sa čera viace hač 100 občelnikam rečnej šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelnikami z 30 národov by tež 6 serbs rečacich. Oni sú stipendi za rečný kurs přes rečný centrum Vitaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakonči so po mesacu vuknenja na šelakých rečných nivoach čera v Praze 9.60. lična šula češtiny. A to byť naše pojezdče, kýž namakače tež na našej strane internete, a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj, svun sobie z přestavky dženca dostaneme lidma mročavky na nebju při maksimálne 28 stopniach. Júce a sobotu upada runie tak, jenož zo byla přeco horcišo, júce nekak 30, sobotu 4 a 30 do 6 a 30 stopňu.
0: Zvěsila se poješ, to ješ vopkat v naše končině nastupa. Nám tu chvíli žádné vopkat nepokyvě nepředleža, to ješ přijemoj dobrou jezbu do dženznějšího štvrtka. 4 menšiny po napo 6 Čeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Twar Morje Jensa před 65 letami běše cezura stawiznach němskeje, tež Jensa je to krute wobstatk stawiznu, kiž so šuli wobjednawaja. Generacija Džido a Voku može hustody hišće vosobinske doživjenja s tym zjazać. Modžina hižo nic. A tola nie je Twar Morje modžine neznate, kajž je Marlene Matikec zvěščiva.
1: Twar Morje je so zapačno v augustě 61. Pod návodom Walter Ulbrichta. Ha, tu cíl byše celé jednore ľudí o to vodžaže, co tak vyle do zapada vupučuja. A s tým se pan tam Murian nadfarila.
2: Ona je se stajva v auguste 61, a je panova v novembru 1980.
3: Ona je stajna hodová, dokud jsou pše vyle z NDR čekali.
1: Ja vyle o tvaru Murian novém.
4: Also Twar Morje, to mi nidom stawizne, to myslíš jindu po nás na gymnáziu. So sme to měli jako téma upravdě raz. A ja vím se doplně, co jsme byli raz v Berlíne a jsme se tun žilti vobladali. To dávají vykotře ľudí, kotře jsou proč, tam tunne beton si kupia. Ja nevím, ač boja to nekde tečinila. A to šeš mi upravdě, to myslíš jindu, když tu tun tému slyšu.
0: Berlinje su šak stawizne nedošeje ranice sreč mjesta nimale omniprezentne, a tež modžina znaje pozadki Twara Morje, štož je so dženca před 65 letami započalo. Dopomnjenki na tedy a vědu o tym je zezběrala Marlene Matikec.

0: Liza Čornakowa, dźěłeć, nedom dźesać, mjeńšinu po šesćdźech. Dobranje. Haj, bóńdźe lopotekim započne so nowe šulske leto. Až kiet dato we šuli a šulske wokolinje je tema, kotraž je dźeń a bóle prezentna. Šudźe šak, so šmoratko wužiwa, so fota činja, so widija natoča a potom we internych rjadoniskich skupinach abo tež druhdźe rozšěrja a wozivja. Što je dowolene, što nic, k tomu je nětko nowa přiručka wyšła a Klement Schmidt je se to raz wobladał a wie viac.
1: Haj, na przykład, hač smědža wučerja ze staršimi přes WhatsApp komunikować. Tu so praj, so nemeli pedagogojo za służbnu komunikaciju, takie messengere wužiwać, ale na przykład přes portal LernSachs, służbnu mailku abo telefonować. W praxe to budu mnoze wučerja a wučerki přidać, pak su tute messengere kaž WhatsApp wizo wiele jednoriše za spěšnu wotmowu, fota nadawka abo tež krótku info.
0: A kak je to prawnistce nastupajo internych jadoniskich chatów?
1: Privatne skupinske chaty, na przykład rozumie z šulerjemi abo rozumie z staršimi, su dowolene, inak je to, když je pedagoga sebu zapšijate. Potom je to za wučerjo a wučerki hižo prawnistce komplikowane, tuž se o to wotradzi.
0: Dalša tema přiručki su staršiske zromadžizne.
1: A tu nesmiđa se před všemi staršimi napšikovat individuelne vědce vo šulerjach a šulerkach rozrečeč. Je potekim šuler A, nešto ve učbe zvorav, nima se votem před všemi staršimi uradžovač, dalokož nepředleži direktne přizvolenje potrechenych, potekim najhušišo starších tuto děsča.
0: Škitato ve šuli a šulske vokolinje nadrobniše informacije a vodkaze na temu sme vam na našej internetovej stronje a ve našej app MDR Serbia zestajili.

Haj, wulki džak a kvalo spěw šitkim vonjovým wobornikam, kocíž su předevšim při tutej horcoče a suchoče wužadani. Što drebychme bez vas jenož započeli.

Župa Michał Hornik chceše poprawom ze swojimi członami na zromadnu ekskursiju sopodać, a to 22. augusta po takim sobotu za tydzień, ale tuta jezba je sonetko wodprajiwa. Dźensa witaja wospět na wieczorny kino pod hołym niebiom do krawatu my na Čornym Kumcu a do Starje Wóčarnje. We Stróži pola Hučiny sće potom jutce wieczor wosmiś přeprošeni. Krošćicach smeja jutce koparski svedžin za cu svojbu připodnujeni započnu ze serbským superkapom Modžiny D. Bambini je chcedža tež za bulom honič a na posledných zahaja potom sezonu v okresnej vyšej ligi se serbským derbijom SJ Krušice Sokol Ralbice Horky. A vojka party bude potom večer od večera na po dževečech. Od tutej soboty je Vužijska kupel v Ojerecach všelakých tvarských napravodla tydženje dlho zaurena. A na jezbu k skóranym pokładam sće přeprošeni w umiestu bus pojedzie sobotu a niedzielu, a čara ta pojedzie do Protec, Počnice a Wachała. Listčiki za to môžeće knihovać internetče a mili so pospiešić s předavanjom sumenujce hižo započeli. Delnoserbski televizijny magazin Vužica Vusivaja sobotu připodňu, a to ve jenej ve televizii RBB. Dole jule, to je skupina Daisy Dogs s Marekom Reku, to je titul z leta 2003. Dževeč, do sedmiše.

0: Šolarke a šolarjo skoča v přichodnych dniach jeszcze juno takle prawe rejne dohody, pretač započne so potom pondželu nowe šulske leto. Aj prozni so nimale nimo, a za tojšto ludzi z was je lečne dohody znano tež jižo, bohuže zas nimo. Štož pak nie od šulskich proznin odwisne se znano tež netko jeszcze raz niedže do dohola dojedže, ale s kim jezdža ludzo z cova do dohola? Přeco s partnerom, abo svojbu, abo tež raz s přečelemi? A je vam při tym komfortabelny hotel lubši, hač jednory stan? Helena Smolic je nedawno raz niekotre vosy, štož ta nastupa zezbierała.
1: Za nidi erdčas, nismo takole do dola ježili staršimi cene než dvaj raza, abo tak boli, to by super. Ze s přečelemi smo te boli, jemo smo te boli české, to by jara napjate, dokud jsme po nadekom stanovaní ještě boli a tam se sobou dostal a já jíču stanovaní.
2: S přečelami a přečekami já ještě nejsem žený ve dolu bo, ale za svůj bu já spytám za měča junu v plito do dola sobou jíč, radšo do zimského dola ve februáru. Potom starší čině z mojí malky sotru, znáno ještě ve liču, jen malky trip níže hin.
3: Já jara ráda sám do dola jdu, tam jsme nejflexibilnější, tam možná činěště, že já chcou, spím, kde je jemno što, to je za mě najpříjemnější popro.
4: To je tak, abo tak, also já ty ráda ze svojbu jedu, ale to dávě ty dole, když jen vůčo s přečelnými popučuju, kaj například zimský dole, zase jen maj, ale já nezromadnosti popučuju.
5: Přesto za já nejsem še ženy s přečelnými dole, bo abo chenike sprena prajva svojbu. Ale ja si musu do so dobro přečili nanka, ja pon se to vezo může celý zmenič.
6: Ja chci radšo sam dohoda do dohodžom, takže tam musíte aj také cool vice doživíš, nebo přečili zeznač. A ja bych pohled také jedna kombinácia ze skus také stanovanom kus Sponti, a potom ten dobrý hotel, kde se dostanu z Rečnucka.
7: Ze se starobu stanovaná jsme mu von. No, ale ty nič, also nekaj all inclusive to nie je naše. Musí radšo níže potom aj jednu hospodu, když jen sám zastará, abo halt nič jako snedé, nebo tak nešto podlejo.
2: Stanovač stejše na moje liščine, što bude rád čino také, ale vyzo hotel jo šece rejnčo bude prajo, ve hotelu se nucka, čupoče.
3: Jižo jacere kruč stanova učiš o svojbu, jako džičo, mesem jac nic tak ráde, dokéž ja šun in viste komfort šun ráde ve dualu mám.
0: Pak bez pak zes komforom pak sam pak ze svojbu kiba s přečelemi do dola, Helena Smolic je niekotre vosy mje z wami zezbierała. Sedom hodzin sednač je.

0: Zdomodźin, 20 je do Lebirunje Helena Hiduškec. Twa morje dźensa před 5-6 letami běše cezura ve staviznach němskeje. Tež dźensa je to kruty wobstatk staviznu, ki so šuli wobjednavaja. Generacija pradžedu a voku může husto dy trehišće vosobinske doživinja s tym zjazač. Modžina hižo nic, a tola ne je twa morje modžinje neznate, kajš je Marlene Matikec zvěstčiva.
1: Twa morje je se započno v augustu 1960, pod návodom Walter Ulbrichta. A tu cíl běše celé jednore ľudí o to vodžaže, co tak vele do zapada vupučuja. A s tým se je pon tam morjan natvarila.
2: Ona je se stajva v augustu 1960, a je panova v novembru 1980.
3: Ona je stajna hodova, dokud jsou převele z NDR čekali.
4: Ja wille wo tware Murie nurem.
5: Also tware Murie, to mi nidom stawizne, to myslisch hin du po nas na Gymnasiu. So sme to mili jako Thema upoče raz. A ja wim so dopolnit, so sme boli raz in Berlina, a sme se tun žilti wubladali. To dawe ja wikotre ľudži, kotre šu proči, tam tunne beton se kupia. Ja nö, mač bo ja to neke tečinio. A to šeš mi upoče, to myslisch hin, že tu tun temu sušu.
0: V Berlíně však jsou stavizny nedošej ranice o sreč města nimale omniprezentne. A tež modžina znaje pozadky tvára můrje, štož je so dženca před 5-6 letami započalo. Marlene Matikec je vo se zbírala.

0: Hej, Bunjalopotek im započne so nowe šulske leto. Až geht dato we šuli a šulske wokoline je tema, kotraž je džen a bole prezentna. Šudžešak so šmoratko vuživa, so fotačinja, so vidija natoča a potom v internych rjadoniskich skupinach abo tež druge rozširja a vozivja. Što je dovolene, što nic, k tomu je netko nowa přiručka vujšva a Klement Schmidt je se to raz vobladał a wie viac.
1: Hej, například, hač smědža vůčerja se staršimi přes WhatsApp komunikovač. Tu so praj, so nemeli pedagogojo za službnu komunikaciju, také messengere vůživač, ale například přes portál LearnSax, službnu mailku abo telefonovač. V praxe to budu mnoze vůčerja a vůčerky přidač, pak su tute messengere, kaž WhatsApp, vizo, vo wiele jednoríše, za spěšnu vodmovu, fota nadavka abo tež krótku info.
0: A kak je to pravnisce nastupajo internych jadoniskich chatov?
1: Privatne skupinske chaty, napríklad rzeme s šulerjemi abo rzeme s staršimi, sú dovolené, inak je to, když je pedagoga sebu zapšijate. Potom je to za vúčerjov a vúčerky hižo pravnisce komplikované, tuž sa od toho odradži.
0: Dalša tema přiručky sú staršiske zhromadžizne.
1: A tu nesmieťa sa před všemi staršimi napríklad individuálne vece vo šulerjach a šulerkách rozrečeč. Je potek im šuler A, niešto ve vúčbe zvorav, nima sa votem před všemi staršimi vúradžovač, dalokož nepředleží direktne přizvolenie potrechených. Potek im najhušišo starších tuto džesča.
0: Ški dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobniše informacije a vodkaze na temu sme vam na našej internetovej stronje a ve našej app MDR Serbia zestajili.

0: Philomelos. Dyrdam dejstwa Marmije Drozdne.
1: O, a tutun bruk pak so rejnje złoto zelene frinkoli. Wupada nima lekajš. Mejski bruk. Jenoš kus kmenči a rejnči.
2: Haj, to je kvočavka, njemse rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Haj. Dokeš, junidom, šlapnu.
2: Nie, stop! Stej pod škitom přirody.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestraje vokovo nie škitne puta bošto.
2: Nie, je škita na pře zakonje přirodoškita.
1: Pach, přirodoškit? Přiroda je tola šitko. Ja, ty dječi, tuton bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso. Dała zwierjata a rostliny, ki su nimale wotem rete, kiż na svieče jenoś jeszcze cyle zriedka wuladasz.
1: Ale cze odla?
2: Dokelż nimaja wiacy swoje przyrodne żywienskie rumy. My ludzo produkujemy mianowice wiele wodpadków. Zniczymy lesy. Za nie rodzimy wodu.
1: I we.
2: Zobychmy lepe żywi być moli.
1: O! Můžemo jeniško tež raz preč byť.
2: No, když nichtun tun štom pušči, na kotrymž tvoje niško je, haj. A když tu nebe jace žanu pizzu namakal, potom...
1: Potom bych byl škitany.
2: Tak nekak. Nětko pak ty nese vorožene. Přijušim su drozne vězo tež škitany. To reka, lúdžo nesmieča vaše nes zaskuncovač, vas mylič... Abo samo...
1: Rozkubač. A vůvarič.
2: Haj, celé prawe.
1: Na jenož děre. Ale praju no. Dyrby jen to tým ľuďom opravdě prajič. Haj, v zakonjach kázač, zo nesmíďa kůždu rostlinu vútonič a prostě zvěrata skoncovač.
2: Haj, nekotrym šon. Všitkým čvojkám neje vedome, zo kujžda družina, ki so zubi, vuskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo nakoncu so šona čvojka vuskutkuje. Čim jace družino votemreje, čim kuča je příroda, čim nestabilnejší je cilvý svět. Šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej. Na jenož dere, zo mojš tom, nichtu podrezao neje. Ak bych byl bezdomny, a potom bych dobiał preč čaneč. No, što da bychu potom dzieci bezmiečnili.
2: Zau jeszcze bychu jara zrudne byli.
1: No, haj, najlepie. Zoškitajme všitke rostliny a zvierata. A vosime tačky. A vosime drozne. No, haj, správne prajene. Najlepie. Zoškitače me. Ja necham preč, dobeč.
2: Nie, totla voprodže nichtu nechar.

0: Před 5-60 letami započachu Berlinje Murju Tvarić, Birnisch je Walter Ulbricht tisce 2 měsace dotto svoju znatu sadu praju, so necha nicht u nekajku Murju nastajč. Hač to dženznišeho, so hišče zatem sledži, hač u Ulbricht netko tede žau, abo hač nie vopravdže, hišče jasne było, so zapadne Berlin takle zaurija. Znamenča pak bi jasne před 5-60 letami nie od jeno na druhý džen nichtu viace prostče takle tam a sem smil. Andrea Kišcena je s pomocou naša archiva zestajiva šelake dopomnenki na one čas.
1: Na one džen 13. augusta 1961 so Peter Nuotni ze Smečkec hišče dere dopomni. Tedy bu jeho plán rozbite. Hižo znaleča plánovaše s kumplom priki hič čekneč. Pravě uvědomilo je so jemu, co to chce, jako by s ním prinijeme je 1961 v Berlíně, hižo raz kus kladač.
2: Kajž mu tam ráno děchlo, najmu tam jen uvě na nás. Děchlo cejče, sapse. My jsme museli ještě do někdyho, što je nás někdy zeznal, nás dvajo, pa jsme hončili, a to by jen chodit kamice po policajů byl. A ty tam doba v sobu zapojat hladač, kažte jo. A musel pa jmout svoj zoparádu obladač. Pan pa ještě budu vajat, no tak je on dadat. A viděl mu ty parády opravdu, nič ho nejsme. Musíme zase do západné Berlína. A ty na ty leta, když to byli, tam bylo, aj, když jen to viděl, kdy ty lidi tam se s koframi, čanů a stošami, a pa se pa ještě tam už nějaký posobu podle, proč jemu.
1: Tam podla być su tedy mnozy chceni. Po masach co čekali z NDR do zapada. Vo sebe młodzi a dere wukubwani. Situacja byše napjata. Lud zvětša nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma zdjaržeč a dżaržeč. So nebychu hišče viace čekali, bo ranica min abo bole vo dženca na juce cele zaurana. Hač staj tedy Murju spravne vitavoj, abo hač by to oficiálne minenje, to so hižo Jurija Budarja Krakečanského a kneza Rachelu ze smerdžacije prašič nemožu. V našim archíve kovaja so jeju dopomnenky ze septembra 1961.
3: Ja môžu hrieť, že je to tak praj, že so oni nekajemo težo ho zatekli. To sa na nás také zdivky nepšinu, kaž mu to až zotal nazornili.
4: Moje mienenie je, no, je to správna vec, že oni tohle zrechtovali tam, to jemo ten kut tam zatekali a kotel tam kodili, tie si bez kodili, to si mili ich užitky z toho. Musím se mi tudla dali ići na moje divo, ne, no.
1: Šitný džen je po takým šitkých zabierov. Tyž Petra Nuotného a jeho kumpla, kotrejš staj od naleča jena 60 dále na pláne pletvoj, kak nelipe do zapada čeknetaj.
2: A pon, jo to rekao na hajdu, že boš nimo, a pon, že mu lahko musí zubiť. A to bieš nejúľa cina to, augusta, to šte smo z Farskej Mladinu hulet mili, to šte smo sobi jevoj tej. A tam som mu pon svošeli rádiu, náš sender, kajž to pusí, jo, to tak pojedalo. A my sme doma boli od rej, pon sme napomínali, že tam stranu poskali, ká sa to má. Aj, to by zanáš na celý, to viecká, to jo, super, že.
1: Jenož o nekotre dny je po tajky místnou hinajše možné živenie, za kotrymž je so tedy jako 16-letný mođenc tak žiedžil. Svoj sun přes rani suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potem, zobu znate, zo je Murja padnila, je sedžal auče smir Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kešcena je našim archíve namakala dopomnenky na tvar berlínskej múrie před 5-60 letami.

0: sym přepožďo wotjewa. Nadobo je droha zašlahana. Rozněvana widźu žołtu taflu přede mnu. Wobjestka. Steji tu, jako by sej z Bohom dorěčała, daj jej skrótka pozastać. Mierzam so. Mój nuckowny motor wierči so jeszcze spěšnišo hač tun mojeho auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dňowy plan přemětać chcu. To ničo nie pomha. Dyrpju wotpočić. Jidu přes wiesku, na kotru šewak ženi njedživam. Před zarodu běži so starša žona z češke karu. Pozastanu skrótka a popomham jej. Tak steji mój naraz. A rěči mój vo jeje nučkach, vo mojich nadawkach, vo tym, štož naju rune počežuje. Nepředvičana přestavka namaj ty ješe. Bě to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž sune so skrádžu meznaju. Nucko nevujednana, jedu dále. A môj džen nie je hižo samsny. Začuvam, zo mám spokojne posmjuk na mezvoču. Bu má humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojo puča. Nic zo by mě zadžažal, ale zo by mě rune tam věd, když małe žonovanie na mě čaka.
1: Praježa Zinžina ze Smohčic na doku a zamovitost či Bačenské vosady a tute je a dalše nabožne svoje a nabožne vusovanie namakače tež na našich stronach v internete a v našej app MDR Serbia.

0: Bulgarsku protestnu hymnu, tu sćo słyšali w serskim programje. Nynce wrošimy do Łužycy. W poznym lešu maju gjardnanjeho wielike žni. A tak jo teko plaž Ramojc maje w Rudnej. Kak tam šukno rostčo a co w nakupwa za svojich kupcu, to słyšiš o nint.
1: Witajcie, zase raz ho w gjardnani Gartenfreund w Rudnej. Ja som Maja a ja wedu was žinca ho pe gumnje. Jo, mamy pozne leše a cebe gumna stoj vik šasnosti. Suži, žož gledaše kvietu kvetki a zelenina rostče vjelicnje. Například naš cukrovy majs. Ten rovno zachopije zdrjaš. A kak naše tomate ugledaju, to pokažam vam njento. Pešte sobu. Wiesće hrši, kak małe su naše obažinowe a tomatowe rostliny byli? Sme je usadzili zachopjeng maja, a pšavivonje juchu jome z kopšivoveju juchu. Togodla veni su tak jeliki a strove. A te tomate šmeku ju vjegindarje. Čavo lapakki. Aby teke druga zelenina tak derje svožova, musime se staraš. Togodla pobožome mulj na gretkach, tak nie musime tak wiele přešivo drugim zelam cuniš. A hojo teke hrši woga. A pen cunime zase samsne živo ako sletnu nazimu, a zme bužame naše gretki, na zimu přigotovaš, nove sevo přigotovaš, a zavěšče bužame teke nove gretkovi plan za přiduce leto napisaš. Jo, a pen dajo zavěšče teke, že si małe dokuso věce v živani reparirovaš. Also tak až vížiša, dajo dost cuniš. A to je zavěšče teke napinajúce, ale ja lupuju tož to živo, dokoláš za mňa cuní to raz mys. Snáš máš o nien to teke lušť věci gjadnáňováš. Na pön? Na zase vyženie.
0: A snáš, což o to teke hýšči raz výžeš, ten cukrový majs a te tomate. Se spíšnými bíltkami pön zašaltuješ o náš serský magazín Łužica, ten přižo tu sobotu v Bramborském kanálu z Čelaka RBB. Zašaltuješ o tož váš televizor Zega. 20 minút po jadnok.